0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou duváci, vždyť už jsi velikej.

slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polo

0: si vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Trial. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není Trial. Tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.

witches of the woods, and we will hunt you down. Trial.

0: put that thing down. Don't be one of those.
1: Trial.

0: Trial.
1: Trial.

Bye.

trial. Trial.

Bye.

forever trust in who we are. Nothing else matters. Trial.

trial. Trial. Trial.

try. Trial.

trial.

0: bye.
1: It's like a piece of meat that keeps on living.
0: Child.

trial. Trial.

0: trial.
1: A feeling I get when I look to the west.

Trial. Trial. Trial.

0: mighty glad you stay.
1: Trial. Trial.

the miles that separate.

trial. Trial. Trial.

slide. Bye.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

Když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se po té cestě potřeba.

zná a v nedohlednu šťastný konec příběhu. Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu. Čau.

trial. Trial.

0: města jsou jen ozvěny našich jmen.
1: Wow.
0: Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný,

trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Enjoy the silence.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klima.

Čau. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Trial.

0: trial.
1: Does it sound like someone's listening?
0: Trial.

0: mám šťastný sníh.
1: Wow.
0: Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
2: Já vím,
1: Trial.
2: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně
1: Trial. Lituje.

se, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše.

trial

0: Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

slyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama. Jako správnej chlap snad se někdo už líp jen, že si křivě šla, křivě šla.

0: Ty touhy zborcený,
1: trial.
0: Pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Trial.

neměl prachy, chlap bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by sem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší

0: trial.
1: A year has passed since I wrote my note.
0: Trial.

try.

trial. Trial.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial?
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: Jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Kyle.
2: Milence.
1: Trial.
2: Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

trial.

God. Trial. Trial.

Trial. Trial. Trial. Trial.

Bye. Bye.

0: tablet. Open tablet.
1: Well.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

thrall. Thrall.

0: trial.
1: Trial.

style. Bye.

0: Lipský.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně.
0: Wow.
1: Sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, teď už si velikej.

na dávky polikej a šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

0: spát.
1: Nedá spát. Smáčky kytarů a hrápy do picích, tancuju v odpadu po našich.
0: Čau.

0: Bye.
1: Všichni jste gogo.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

manží z tvých polipků svou láskou ti vzal. Být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít, jsem dost naivný.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: čau.
1: Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
0: Čau.
1: Stýská se, stýská.
0: Trial.

0: někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial.

0: Stál uvěříš, nejhorší je zůstat sám, tolik snů, pak tolik dnů.
1: Trial.

0: Jenží. Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně.
1: Čau.
0: Sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku,
1: čau.
0: Nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou na víčku. Hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Bye. Trial.
1: One, two, three, four.
0: Trial.

0: trial. Trial.
1: Ready to, baby. You're not alone.
0: Trial.

Čau. Trial.

trial. Trial.

trial. The taps are ready.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla
0: trial.
1: Na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Básniví, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si
0: v noci
1: vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že jsi křivě šláp,
0: Trial.

0: Čau.
1: Nečekej úsměv od ženy, který si všechno vzal.
2: Vrať mi titouhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

trial. Trial.

get through. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak.
0: Trial.
1: Jak. Výroky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.
0: Trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven. Snad se trochu třás.
0: Trial.
1: Trochu třás.

0: trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl
0: trial
1: znovu začínat poctivýma rukama.
0: Trial.
1: Jako správnej chlap snad se někdo ušklíp jen
0: trial.

0: trial.
1: Radí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial. Trial.

Charles.

Wow. Trial.

Bye. Bye.

trial. Trial. Trial.

0: Ignition.
1: Trial.
0: 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0.
1: Trial.
0: Ignition. Lift off.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Každý ráno, trial. Když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.
1: Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé,

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: try. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů.
0: Trial.
1: Pak

0: Písničku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: říkám šťastný sní. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se stýská.
1: Trial.

0: trial.
1: I've been hopelessly

trial. Trial.

Try.

0: Bye. Bye.
1: Thank you very much.
0: Bye.

0: little China girl.
1: Wow.
0: I hear her heart

trial. I could

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na výčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe,

0: se, brátka.
1: Čau.
0: Nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

města jsou jen ozvěny našich jmen. Jenže ty cesty jsou vůbec snadný.

parle. Trial.

0: trial.
1: The great war, the final judgment, which sounds like a

trial.

0: nejmenší.
1: Na příčku Zavírej vrátka, tohle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej,

0: Zavřel si vrátka.
1: Bratříčku,
0: nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

říkám šťastný sníh. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct. Stýská se, stýská.

trial. Trial. Trial. Trial.

Práve.

try out.

trial. Trial. Trial.

Bye. Trial.

sám. Joel. A stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas. Joel. Já cestu zvolil si po níž jít. A teď tu jsem a stojím tu zas. A žiju svůj sen, co směl jsem žít. Bye.

0: Trial.
1: And I can help but wonder why so many young kids had

0: Pinky Man fans.
1: Trial.

trial. Trial.

try.

0: love. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.
0: Trial.
1: To

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku.

není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Who knows what tomorrow brings?

trial. Trial. Trial.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial?
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: Stýská. Trial.
1: Milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

0: trial.
1: Yeah. Rule, baby. Mary J. Blige.
0: Trial. Smile.

0: trial.
1: Tak příčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Bye. Try.

0: Sir Elton John.
1: Bye. Bye.
0: Good one.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý

0: jsem měl prachy,
1: Trial.
0: To bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych pít tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší

trial. Trial. Trial.

Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial

Wow.

God.

0: tou otázkou. Proč seš sám? Co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků. Svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Tak příšku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

klikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít. Jsem...
2: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na míčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Vyskočil si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítej se za my, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

Máma sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

try, Alex. Trial.

0: ball.
1: Try walking in my
0: ball.

Bye.

strong. Strong. Strong. Strong.

trial.

style.

0: style. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: trial.
1: V kapse jeden frank, jsem nejbohatší z bank.

0: зні з уст красних жен слівка кажете. О, Маше,
1: так.

0: trial.
1: I read it to baby. You're not alone. Maya.
0: Trial.

Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Bye.

0: Bye.
1: Já vím.
0: Trial.
1: Jen odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

try.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk.
0: Trial.

0: knížcích.
1: Trial.
0: A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.
1: Trial.
0: A ty mě zas.

trial. Trial.

Bye. Bye.

0: trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk, už je to hodně.

0: prosím.
1: Čau.
0: A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj.